Svegin Vesova, tak reka tutun titul a Vesela, so tretisch mnoze dženca přes vedro, pretač pak vam na vulade, bo z vami na vulade poladam tu hišče naš hučpne vubirk. Mi zaso stiskno je, tak reka titul Stefanie Klosec. Podro z živenja, dunna z nami Ralf Bumi Bozi. A v lečo sem tvoja, tak reka titul Anna-Maria Bretschneiderec. Na všetke tuto smirve smiečo so, hač do šestčich veselič.

0: No a kak dale, dže to môžu vám vizorec, so vie, přetože pundželu, s Janom Rehorjom, kotrž z nami ešte raz názorne do Delán poladne.
1: NDR Sachsa, serbský rozvoz, šport.
2: Prinje koparske mústvo Sokova Ralbice Roki je okresne pokalne dobyčer 2026. Cuk šeftrenaria Kristofa Gloksena přesadži so sobotu večer přečubo okresnemu mištri znašec dobruše z C2 po podlešeniu. Kristof Gloksen.
3: To mústvo je fenomenálne. Mústvo všetko to vyrili, mústvo jara obile kamene do puča krile runde posledné pol leta. Ale to mústvo je ne mústvo, to je ne dorostlo, to romáže džarža, to si ty džencovi, to mústvo všetko to vyrili, hačo posledné sekunde, prvný raz ty také mústvo trénujem, ktoré šo opravdu je na jednota.
2: A to vidžachu sobotu večer při tropických temperatúrach nedže 580 přiladovariov. Po zastatku 0-1 Ralbičanu by so sudnik za přidatný rajný čas 10 menšinov rozsudžil, dokež rajachu hosťov v druhých 45 menšinách viacore ráze na čas. S pokutným kopom vúruna Sulšečan Dok Šota v 104 menšinie k 1-1, tak zodobieše so ešte raz 25 menšinov rač. V tutej pol hodinie miachu Delanscy Sokolio lepšie energiové rezervy, dokež bieštaj trener Kristof Gloksen a co-trener Tomašicka Klevernišo rajerio vumenivoj a zamenivoj. Tak napríklad Pieskečana Kšeščana Bemaka a Radborčana Richarda Schneidera, kotrejš obaj hižo v prvním počasu podlešenia za Sokov Trechištaj a kolie smier pokalne dobyče Stajištaj. V zajšvých 15 letách sú Ralbičanscy Sokolio 5 razov končnú rúdocpili a 4 ráze dobili, prvný kruč pak doma v Delanách v svojským stadionie. Finále Holcov a Žonov mes mústvom aj BSV Úžica Kulov a koparského tovarstva Otendorf Okryla dobehu koparky z Otendorfa Okryle z 2-1. Mištorky rajno zjednočenstva BSV Úžica Kulov pak troštvachu so zdobečo mištorstva, taktiež serbská koparka Vianea Paškec z Kulovca.
4: To by jara napínáce dára, dla tej šupoty, haj hátum přečelník, byšte tej jara silné. To sme možno kreditovať. Vidjeli so to jara napinace budget dara, ale to las mu spokojom, de horde na nas, to smo mu dun finale dotspili. Vizo je to troško přesvalpjace za nas, ale tak jo sport, tak jo kupenca, hej, tak to je.
2: Zvostanie ešte finále starých kniezov, LSV Hore Vojerovský FC 1-4, hižo do počasa Vojerovčenio z 2-0 na vedovachu, oni bychu jasný favorit, dokež zasadžichu Nikolaj

0: A na Rianepuč môžete sa dženca tiež do Nebelčic podať. Tam víta ja vás, Zadkulario.
1: Zadkula. Prenie dve stáci z tej sožno minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule, potek im úspešne zabiežala. Modro-červená bila, to nie je jenož moto, když naša úbranka za bulom honí, tež na C-čej stáci v Nebelčicach veselíme sa na váš outfit v našich serbských barbách, keď predsa zetkáme sa 17 hodín cíceči, s dubkom 6 sa potom prinjara zavízda. Športy zdá!
2: Zadkula!
3: Zadkula!
4: Nič zábeč!
3: Čen sa večo!

0: 6 minčinov. Do 6 je a tuž přepodam netko svojo Anne-Marie Simonovi na doku a zamovitosti serbsko-evangelsko-vosadného zjazka má ona na božné svojo.
1: Na božné svojo.
2: Lubi při posluchajo. Ja myslu, kojžde človek pýta se příkvady. Příkvad je za nás kajš kompas, kotrž so nemili. Von pokaza puč a cíl. To trebame v tutem času jara nuznje. Husto nevime, što je pravé, abo što je vopačné. Křesčenjo maja tajki kompas. A kujždy vy, naš kompas je Biblia, je Bože slovo. Nejsme bez svitce a puča. Nejsme bez kompasa. Ale vime to tež stajnje. Je nam to vidomje? Butun knjez vedže nas a ne vopušči nas. Jeho svovo převodža nas, škita nas a češke situacije zmištrovač. Pola Mojzesa čitame. Ty se bo, kiš mje vidži. To je vujki pohon za naše rozsude, za naš fidne džin. Sme žonovane od Boha a naš nadavk je, jako přikvat za druhých žonovanje dale dač. Zato pomhaj nam bo, tun knjez.
0: Nabožne svojo k dnema džinca Anne-Marie Simonova Strupina.

0: Dženca to svedča kulowie wosebite mieszniski jubilej. Pfarrer na wumenku a duchowny rada Johannes Magiera ma svoj železny mieszniski jubilej. 65 let skutkuje tu šižo jako duchowny. Diana Fričec z Gremichowa je jubilára hižo minenym tydženju zetkała.
1: Rańcze kemše w kulowskim skutku svjatého Adalberta. Boromejki steja we wałkach kapałki kaštež dalši výrivi. Do votanišča přistupí fara Johannes Magiera, ki šnidom ze silnym vosom do prinjeho kirluša sobu zakantori. A vone muž, ze širimi vosami a po postavie trochu menší, je vopravdže hižo 65 let duchovne, to byše mysl, kotraž mi nidom domov zoskočí, jako zade při malých pištelách stejach. Duchowne nieskutkowaše z cywa stare, mučne abo pomawy, skierje bieše Boža mša, lochka a wutrobita, haj samo agilna. A wonu hibičivosć česča se tež kulusce vosadni.
2: Dokieś ja hustoju w sredu, gdy smo muže jo dževemu wokoło cirkwe, to wele dževa, a to mšinže, a džoka taký mladý človek, ktorý baskú mycu, a ja sa še smiju z nás dala. A pa ja pa ja fara, si sem fenomenál, vôžte unmenklý. Ja jo tak ráde mám, taký človek, taký dobročov. Je veľké veselo.
1: Po přeženovaniu a vúčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přinygne pokazujo na předrum na kudbie korunie, zoso tam, kbie sa džezetka moj. Što popravom fara Johannes Magiera je? Narodził běše so 1935 ve Wrocławiu a studovaše ve Erfurtče teologiju. Vusvičene bu 1961 a nastupi kapvanstvo ve Baršču a Běskově. Runje tute leta běše vůžadace, mi fara Magiera poveda, dokež běše to vosrič NDR-skeho časa a kraj měše malo věřivých. A tuči bych ju ještě po cywym regionie rozbrojene. V Grodku přeuza potom 10 let místnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve Putnijskej cirkvi Zolarského biskupstva v Novej Cali, štož byše jemu vosebie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic navumink. Nimale 30 let dlho dživa miestem ve kulovskej vosadže a zvonkanie je jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pounie vede a spravnie rade, sú přeco rade vítane.
3: Hej, na to som môj všetce spúštiť. Tyž kruze duchovný čas nimaľa, alebo obše veľa živa. Fara Magiera, ja co, zaskočí.
4: A on je všetci mladý vostal, ale to sú jen živek a agilný on je všetci, jo. On je tie ima češko kovo boha, to sú jom šo zase rádi boha, on je to do druhé pomyšče, jo, vidíš, ka on popuču, jo, všetci přečelné, also, to sú všetci, dere čuješ, to si ho nikdy zetkáš, a tak, to jo, rinne.
1: Ferrari Johannesi Magiera je přes civilita jaražel, zonista jeho starší, tedyše jeho vusvičení na myšníka doživivoj. Nietko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 65 letami z druhého miest na pšiním. Tak môže fara Johannes Magiera, dženca doprudnia ze 91 letami, svoj železný myšníský jubilej ze svedenskými kemšemi v Kulowie vosvičiť.
0: Diana Fričec-Grimichová rozpravieše nám vo dženstnejším vosebitým miešnickým jubileju v Kulowie. A k tomu ešte krotký dodok. V Nímske zmieme lieca celkonia 30 miešnických svedčí z ňou a s tým 5 viac hač loni se nazmiatiš voni za 65 let celé vosebitý jubilej. A s tým je bydl na sedom srbský rozvoz. Praje dobranie s Bettinou a Katkou.

0: spät menschen und dann abusset mich hier a hai prime moi nitko ke polizi, Bettina.
1: Polizia z G.
2: Nehem by čivý páduši sú sobotu dopudňa. Budeš iné pola juveliera? Drohy zvočané reča spokradnili dotaľ neznatej činištaj tak, ako byštaj so zašela kore zvote rečasky zajímavé. Požišo budovaštaj so chcetaj za to peneze odzbenčiť a vopkot vopuščištaj, hakle požišo napadne zostaj nevopkeč buhanom vokomiku reča súdno, če nimale 40 euro sobu zauj. V Biskupicach je so prúzna nedeša skvadovanská hala sobotu večer odpaliva. Voniva vobora je vohin na koncu zhašava, 65 roboníku by zasadžené zranil so nichtu nie. Dotal nie je príčina vohinia jasná a tiež nic keľko škodu je nastalo. V obsti pak podľadná zapalarstvo, štež policia netko přepytuje. A ďalší vohin, kýž bu najskýre zamiškrené vozivý policia zvoje rec, neznačí zapališu viacore odpadkové kontejnery noce na nedželu na Alberta Švajcerovej. Příklad ani policistša spýtachu najprede pomenia z vohinio hašakom podusyč, na koncu to voniva vobora doskončne dočini. Ona môžeše tomu zaadživať, co pomenia na podľa parkované auta nepřeskoča, ale dvaj susodní štomajstej kytro počapiavoj Cuku na škoda 6 000 euro. Polícia zapalieriu pýta.

0: Watermelon Sugar. Napus sind Miche.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Viac ako 2000 ľudí je si sobotu a včera staví znovu krabače kúriavé samoty čornom kumcu obľadalo. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatu je staví znovu s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s vodochom naurota pokročoval raja lica netko cíči džel cyklusa. Nimo profiu stejí tiež lica viac hač 60 šlajkov z čorného kumca a v okolínu na jevišču. Najstarša rajarka je 80 let stará, najmočša 8. Nimo vojerovský je drastu skičia so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty, hač do 9. julia raja staví znovu krabače, predstajenia sú vupředate. Vosada malým veľkuje je včera na 257 letné obstače bratruskej jednoty veľsi spomínala. 130 opetuariu so na svedženským dňu v občili. 17.1. pústa byšu pobožní Serbia budyského kraja po smerči rábie von Gerstorfa z Čichojnce do malého veľkua přečanili. Tam im Serb Matej Dohy nový domicílsky češe. Na svedženských kemšach včera byše džil pridovania tiež serbskorečne. Doktor Lubina Malinkova přednošovaše vo staviznách sudlišča a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kajž tiež na mezinárodný vúznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 dječí misionárov malom veľkové došle kodživo. V Hokách je tamniša voňová vobora sobotu, co je 120 letné v obstače. Svičiva. Od popudnia byšu jako gratulanča viacore susodne voňové vobory na vopyče, tak možachu voborníku miestrujem Zvoklic, Bušic, Nesvačidva, Nuknicu a Kruščic vítač. Modžinská voňová vobora Kruščice pokaza přitomným nekotre zvučovania a Nesvačanská vobora demonstruvaše naložovanie vosebitej techniky při vúrezaniu z nezbožených jezdžidvo. Lične viki remesva radvoju na dvonišu inkluzije je sobotu nije 200 posta ľudí vopytalo. Trochu je organizátorojo. Ladajo na vúžadanie rekordnie hocoty sú s tým spokojom. 16 regionálnych remesníku je svoje produkty poskyčilo, napríklad kožane a pelšové, pčúkace a hončarské tvory. Dieči môžachu na stáciach paslič abo sovokvodžič. Klitu chce dželatejke viki vospitovač, potom pak pozným liču abo na zime. Prine koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobyvo v okresne pokal 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksena přesadží so sobotu přečivo v okresnemu mištri z našec Dobruše ze C2 po podlišeniu. Zajšok 15 letach sú Rajbičan se Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobili prvný kruč pak doma dela na svojským stadione. 580 přiladovariu je rie sobotu večo zčirovalo. A to one byšu naše džencniše povešče, kýž namákače tiež na našich internetných stronách abo dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj s blakami je so dženca narano kytro silne podišťovalo cvý džin čanu mručele po kraju, kýž noša dale tiež žila ešte nevedra abo rímania a živé slibro hýba so dženca ešte raz mes tužnými 27 a 31 stopnými.
3: Hej, Bettina, je to rovne inžo rekva, je so dženca ráno trochu silnejšo dešťo, alebo prečo silne dešťo, alebo tu už ešte raz džak při posluchace z Miločic. Ona je nám zdeliva za mejachu tam 3 až 40 litrov, tež z Pančic Kukova sme inžo ličbu dostali 30 litrov. Tam bychu, a to vúskutku je so viezo tiež na drohy. Našim koncu je tak daleko šitko ok, ale pola Grossenhainer tam je jedna droha ižo přepfavená. Po 2B8 a 90 tam nemôže čiť to pak je zvonka našeho revíra curec a tu iš pola nás je ište šitko poradku.
1: Sam. Serbski rozvoz.
3: Kako dešče da bi pola vas? Pisače nam, abo zvonče.

A kaž svoči, če hočite mladej muži na jara visokim nivovje, tak piskachu napšekvat tiež argentinski tango znato komponista Astora Piazzolle. Mladej hučbnika studujete tučasne zromadne na vysoké šuli za hučbu Franza Lista ve Weimarie a jeli zo zasoraz ve Vúžice hučitaj, potom je to na každý pád vopyta hodne nic jenož za lubovárjo klasické gitare, ale tiež za všetkých damných. Sobotu večer su publikum hižo na kulturnej zároče vopku zvali.

0: Dzień zapotek im od wieczora 6 soraja od napo 6 moža som ústva Pšizivič. Netko pake najprv raz napo 8.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Viac ač 2000 ľudí je si sobotu a včera staví znovu krabače, kúriavie samoty čonem kumcu obľadalo. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatuje stavizny s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s voduchom naurota pokročoval, raja lica netko cíči džil cyklusa. Nimo profiu stýjí tiež lica viace hač 60 šlejkov z čorného kumca a v okolíne na jevišu. Najstarša rajerka je 80 let stará, najmúča 8. Nimo voje ruskej drasty skýčia so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty. Hač do 19. julia raja staví znovu krabače, predstajenia sú vupředate. Vosada małym Wielkowie je čera na 275 letne obstače bratruskie jednoty veusy spominała. 133 opytovariu so na Svedžinským dňu vopčili. 17. jedun a posta bychu pobožni Serbia budyského kraja po smerči rabie von Gerstorfa z Čichojnce do małego Wielkova přečanili. Tam im Serb Mati Dohi nowy domicilski Češe. Na Svedžinských kemšach včera byše džil predovania tiež serbskorečne. Dr. Lubina Malinkova přednošovaše vo staviznach sydlišča a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kajž tiež na mezinárodný vúznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 džičí misionárov malým Veľkove došle kočivo. Hokach je tamniša vonjova vobora sobotu svoje 120-letne obstače osvičiva. Od popodnja bichu jako gratulanča viacore susodne vonjove vobore na vopiče. Tak možach u oborniku mjestrujem Zvoklec, Bušic, Nesvačidva, Nuknice a Kruščic vitač. Modžinska vonjova vobora Kruščice pokaza přitomnym nekotre zvučovania a nesvačanska vobora demonstruaše naložovanie vosebitie techniky při vúrezaniu z nezbožených zježdidvo. Duchovný rada a farar Johannes Magira vosvieči dženca kulovie se svedžinskými kemšemi svoje železné miešnícky jubilie, štož oznamenia 65 let služby jako duchovný. Mestom 1.9.10-letný je Erfurtče teologiu studoval abo 1.6.1.6 na miešníka vusvičené. Stácie skutkovania jako kapvan a farar byšu napríklad Baršč, Bísku a Grudk. 15-letú byše tiež farar putnískeje cokvie Zorelského biskupstva Nový Cali. Z leta 1998 je farar Magira dušepastýr Kulovskej vosadže, kež tiež zvonkanie. Viac o týme slyšíte dženca z Nua Cibilky na 8. Prinekoparské mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresný pokál 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnému mištri z našec do Bruše z C2 po podlišeniu. Zajšok 15 letách sú rajbičanci Sokoljo 4 razy finálnu pokálnu rú dobyli prini kročpak doma Delanach svojským stadione. 580 přiladovariu je rie sobotu večo s Čihuahua. A to one bychu naše džencniše povieste, kýž namákače kompletne vizotiež na našich internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanie tužno a miniaty celý džen so stane zaso deščuje z džela samoty se silnými švielemi a s nevedrami a to šo dženca při maximálne 31 stopniach.
0: Všetko klopve, všetko beží na pučach a na drohách našim koncu, ale všetkým lípšťanám nemôžu ešte ničo najlepšo recať, že so vaše tramvajky dále nejedú. Hocete dla bohu tam kolie v obškodžene, tam je asfalt do koliju bežo, tunde bi se najprej raz zaso vučiščič a tam vodstronič, tak do veste tramvajki ne jedu, čera jižo cve džen jeli nesu buse, pak tam tramvajki narunaja.
1: Serbski rozvoz.

A vam ranče bobri, přeradžu nitko, što naši protič cesty. Cieča stacja bič voli bulovie ture radia zatkule vuraje sođenca Nibelčicach. Přizivič môžeče so od napošestčich a k premiere zavizda sa potom večošestčich. Od 8 do 10 zatkulario de šlajf z Nibelčic vusevaja. Wokličanske dekanat na duše pastorstvo za dječi a mođinu poskyčuje dženca kubvanje k prevenciji přečivo seksualizovani na moci. Tute započnje so dženca na po 5 a traje hač do cibili genauosim ve Wokličanskim domboskovom domje. Za zaradovanje, kjež buđe nemske reči, mili so přizivi, čili ceče sa vopčilič, dođe na internetnej stronje katolskeho posova. A v Radvorju je dženca sakske nutskone minister Armin Schuster s hosčom, k tomu přeproša CDU gmenského zjazka všich zajmovaných na posedmich do Radvorskije vonjovije vobory a minister přeproša na rozmovu a přije si tuž vůrazně diskusiju namjety a zostajče jemu prašenja. Jutze doživiče budušenje zaso kino pod hujem nebjom a to na dvorje rodu. Večer na počasačih pokaza so film Therapie für Wikinger, je to dansko-nimska kremijova komedija. A serbsce seniorojo jutze škotuja a to v malom Vosiku v tamnišim športovim kazinje.

0: Anitko, poladnjemy dokuluła, tam svecha dženca, cilje vosebite miršnjski jubilej. Faro navomienku a duchun rada Johannes Magiera ma svoje železne miršnjski jubilej. 560 let skutkuje tuž jako duchunne. Diana Fručec-Kremichova je jubilára hižo minjenem tydženju zetkava.
1: Rańcze kemše v kuluskim skutku svjataho Adalberta. Boromejki steja v vaukach kapavki, kajž tež dalši virivi. Do votanišča přistupi fara Johannes Magiera, ki šnydom ze silnym vosom do prinjeho kirluša sobu zakantori. A vone muž, ze širimi vosami a po postavie trochu menši, je vopravdže hižo 5-60 let duchovne, to byše mysl, kotraž mi nydom domov zoskoči, jako zade při małych pištelach stejach. Duchovne neskutkovaše z cva staré mučne abo pomavy, z kerie byše Boža mša, lohka a vútrobita, haj samo agilna. A vonu hibičivosť česča se tež kulusce vosadni.
2: Dokéž ja hustoju v sredu, kde sme muže jo dživimu v okolo cirkve, to veľa dživa, a to všinže, a džoka taký mladý človek, kde bol baskú mycu, a ja sa še smiju z nás dala. A pa ja pa ja fara, si zin fenomenál vôžte unmiekli. Ja jo tak ráde mám, taký človek, taký dobročov. Je veľké veselo.
1: Po přeženovaniu a vúčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přinygne pokazujo na předrum na kudbie korunie, zoso tam, kbia sađe zetka moj. Štú popravom fara Johannes Magiera je. Narodžil byše so 1905 a cíceči ve Vroclavju a studovaše ve Erfurče teológiu. Vúsvičené bu 1961 a nastupí kapvanstvo ve Baršču a Bieskovie. Rúnie tute leta bych vúžadace, mi fara Magiera poveda, dokéž byše to vosrieč NDR-ského časa a kraj mieše malo výrivých. A tuči bych ju ešte po cvým regióne rozvojene. V Grotku převza potom 10 let miestnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve Putnijskej cirkvi Zolarského biskupstva ve Novej Cali, štož byše jemu vo sebie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic navumink. Nimale 30 let dlho živa miestem ve kulovskej vosadže a zvonkanie jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pounie vede a spravnie rade, sú přeco rade vítane.
3: Na to som môj všetce spúšiť. Tyž kruze dlho nečas nimal ža, a vopše veľa živa. Fara Magiera, Schätzer, Saskotschi.
4: Ja, wenn ihr schätzt, Mode, was da, als das so in Jüweka, agilen Wunsch, schätze, ja, wenn ihr die immer Tschechko Kavalbo hat, das so im Schau, dass er Radi war, wenn ihr so der dritte Mischte, ja, wie ich grauen Puputsche, ja, schätze, schätze, also, das so, schätze, der dazu ist, das ja, nicht gesetzt, gar nicht, hat Tag, da, ja, Rinne.
1: Farari Johannesi Magiera je přes cvy leta jaražel, zo nista jeho starši, tedyše jeho vusvičení na myšníka doživivoj. Nětko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 5-60 letami z druhého místna při ním. Tak může fara Johannes Magiera, dženca doprudňa ze 91 letami, svoj železný myšníský jubilej ze svědženskými kemšemi v Kulově, vosvičič.
0: Diana Fročec-Grimichova rozpravieše vo vosebite miešnickým jubiliju železným 5-60, kotroštenca v Kulovie vosviča. A tu ešte raz krutke skiečnenčko na to, leca zmiem in podsve nemske cicači miešnických svieči znú, snano tiež voni za 5-60 let, potom železný jubilej vosviča. Cicači, to sú 5-20 loni, loni miach v Nemsky je než 5-20, a tak zdieľi to katolická novinárska agentúra.

0: Waking Up, Votučič pa tekim za spevalko Leoni, a Votučič može če netko tež z Betino.
1: Policija z G.
2: Statnu drohu pola bivého komca doběhu sobotu večer dla obkadného nezboža skrutka dospone zaureč, tam je 1,80-letná vumenka se svojim autom do pšíru a zajú a so pšitým lohce zraniu. Škoda na Mercedesu učinia 10-500 euro, sam šofér potom rekne, že on medikamente bere, ký sú snano jeho kmanosť zavodženia auta vobľivovali. Tohodla sú potom jeho kríp šepetovali. A nehajim biči paduši, byš u sobotu dopodnia budešine pola juveliera. Popuču sú tam drohy zvočané reča spokradnili. Dotal neznate činištaj tak, jako byšte so za šelakore zvote rečasky zajímavavoj. Požišo udavaštaj so, so chcetaj za to pyne zvotspiene čič a vopkot vopuščištaj. Hakle požišo napadne zostaje neobkečbúanem vokomiku tola reča súdnoče nimali 40 euro pokradnevoj. V Biskupicach je so prozna nedoša skvadovanska hala sobotu večer odpaliva, vonjova vobora je vohin na koncu zhašava, 560 vobornikov by zasadžene, zranil so nihtu neje. Dotal neje pričina vohinja jasna, a tešnické ko škody je tam nastalo, v obsteji pak podlad na zapalerstvo, štež policia netko přepytuje. A další vohin, kýž bu neskýrie zamiškrené, vozivý policia zvojerec, neznači zapališu viacore odpadkové kontejnore noce na nedželu na Alberta Švajcerovi. Přikvotaný policistša spýtachu najprede pomenia zvojenio hašakom podusyč, nakoncu to vonjova vobora doskončne dočini, ona môžeše tomu zadživač zo pomenia na podľa parkované auta přeskoča, ale dvaj susodný štomajstaj kytro počapjevoj, cukuna škoda 60 euro, policia netko zapalieriu pýta.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Hej, meno Frank Jury čitame. A tun budže nové mješanosta nedžišova. Von je dobil čara voľby druhým kole. Jury dosta po nakvilnym voľbnym vúsledku 1846 vosu a s tým 706 postaviacač kandidát CDU Heink. Jednotľúc Michael Grose dosta 127 vosu. Vôbne v obdelene ležeše pola nímale 60% dokladne 9,5%. Jurež by s mandátom karnevalového kluba a svobodných voleriu do vôbneho vúbiedžovania šo. Pri ním kole bych ešte 4 požadario, kandidát AFD hižo nie druhým kole nastúpil. Pri ním vôbnym překodže by Jurež tiež hižo v najavace vôsu dostal. Dotane miešanosti Harry Habel CDU hižo nenastupi, jeho posledný džiovový džen je 28. august.
2: Frank Jurež, po takým bude nový miešťanosta Nečichová.

Minenu sobotu, proženu vaše imerzívny riečny projekt Zoria, svoj letuši letnik, ješ tako to projekt, v kotrem švebiu nimale jednoho leta delno serbštinu navuknu. Jednač absolventu a absolventku je tam 10 mesacu do delno serbštinu navuknuo v riečnym niezdže. Nedživajco horcich temperaturu bie vodkadne svedžen dere vopetane. Od 1. septembra startuje revitalizacijski projekt Zoria hižo do 4. leta a s tým tiež do 4. kóla za nové šulské leto. V riečnym niezdže v Dešne sú so 10 zajímcu delno serbštiny hižo přizivili a oni sa hižo vesela na svoj 10-mesačný riečný kurs.

čo sa čminčinu. Do dživečich je. To by je skupina Nua doba z Zvote Moria. Rúne by tiež jedna taká linka tutým spivie. Rínša je džen cienejší ešte vedro. Ja si myslím, tiež množe z vás vesela so dženca přes vedro a předovšim tiež přes švíhele a dešť. Kajž Zvote Morio upadaja dre vúže si myslu a vútrenu džak vám šitkým zostru dženca rano tak super, super sobu dževali, tak sme zastali tú krásnu přeladku s dešťovými ličbami, s ličbami, keľko dešťa je so pola vás najšvo. Započujo dženca rano s mimočicami, kdeže so v noci hižo 340 litrov najšvo, najskrbiu od 3 hodinu to by. Najvyššiu ličbu tu sme zostali sposredkovanú ze smerča, cie 6,5 litrov tam mejachu v susodnom Rožinče mejachu 5,30 litrov v Pieskecach tiež pústa v Smečkecach 44 v Votrovie 30 Sulšecach pola Kulova 22 v Vústču 20 v Krosčicach a Horkách mejachu tiež 5,30 ale tam je potom ešte raz než do horšej švobke, pretož ako sú nám šiposluchári tohle písali, je to bola na nich tiež rúne rímavo a dešťovo, tam potekým ešte kúsk než do hore přinže na tie 5,30. V Pančicach Kukovie maja miestom 9,40, tak nám svierne šiposluchá písa, no a ja celé naposled, přinže tam rádvo 4 tam do tej mejachu, ale ja si myslu tiež rádvo činio, smieča so dženca ešte na nekotre kapky dešča veselič, pretož ľubia na meteorologojo švíjele za cvý džín a s tým praktiež zvisuja nevedra. Čenca noci je so jíšo vyskavo, čenca ráno tak v okolo 4-5 doby. Nadžiomne nebudú nevedra přesilne, na každopad pak so si myslí zárodky vesela přes dešč.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Vužiske jazore su vetninta zvezane. V canem komcu jo letosne čojenje vo krabaše svoju premjeru mjero, a v gokojcach dajo obšiškanje v opraže. Žo dokradnje, a dalčne novosti svišišo ninto v našich aktualnych povijesťach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žin. Žinca jo historický datum za Vužisku jazorinu. Ved žinca ješnego jo pieš jazoru s kanálom miasobu zvezanych. Zby komorojske, lejnjajnske, parcovske, sedlištove a rajnske jazoru. Šikne jazore dajú se pön ze zvožom objezčiš. Paralelnie k oficiálnemu vodvojeniu jazorového zvieska žinca do pôdňa vedmejo se vodpôdňa vysybne event za obydlarju. Ogledarie z blízka a z daloka, kde je oblacone s modrými kúpaňskými kapami, rovnocasne ve všech pieších jazorách se kúpať hýš. Jazor s nevíci ogledariami dobydňo ubežovanie. Přizjavenia sú hýši možné pod lausica-seenland-typk.de. Více ako 2000 lúži jo sebie sobotu a neželu staviznú vo krabaše, ve kúriavie samotnosti, ve cárnym kúmcu ogledavo, rozpčavio MDR. Potom, až jo se 2004 a 2006 nový cyklus krabatovie stavizne s titulom Na zachopienku jo svietvo zachopiu, kenč jo potom voni pokšacoval, kraju letosa češi žil cyklusa. Mimo profiu stoj teke letosa veci ako 60 lajku z cárnego kúmca a okoline na javišču. Ne starša z nich jo 80 let stara, ne moča 8. Mimo vorjanske drastve pobytujú se přiglitovariam teke letosa nekotare serske štucky a texte. Až do 16. julia graju stavizne vo krabaše, predstajenia sú upšedane. Slepjanska velikogmena obkledujo v sletnych tyženjach žen a vece grafitijo a šmaranjo na zjavnych tvarenjach a infotoflach. Také zase vodporaž pváši viele pienies a škoží nagledojú gmene. To groni Anet Zergonova vod gmenského zastojnstva. Gmena pšosekúštego pokazky dáš, káž obkledujo také akcie. Také grafitije, ako južo sú, mogu meldovaš. Pön starajú se vo ucestčenie. Zaurejše železnicového přechoda pod ponoc ve Gokojcach obgranicujú ve džincajšnego masívne obchad do smiera Bortu. Tvarské živa sú umenenie za útvar druhých železnicových kolejov miaze Hožebusom a Lubňovom. Ten útvar, kde se koniec leta zachopíš. Ve Gokojcach ninto ve přigetovaniu na to převod zbytnejú vodu vodnoviu. Za šoféru jo daloko a široko jadnučký železnicový přechod s tým až do konca augusta zastajone. Ved toho jo šedne neží žasiš tisac jezdčí dvou potrefionych, cyní gmena Gokojce znáte. Peška je a kolasovarie pak dali přejdu. Busy se přes Hožebuský podviacor vedu. Zimna fronta obražio nam žinca notne ochvoženje. V begu dnia sú dalčne nevedra a mocne desč možne. Gledajšo se teke pred mocnemi huškami pred nevedrami. Teke kšupe nesu uzamknione. Temperatúry stúpajú veto na 7 a 2 do 1 a 3 stopňu. Víče pön obmrocone ale z väčšego suche, pön jano až do 9 a 2 stopňu maximálne. A zriodu temperatúra dále vrtybera na maximálne 5 a 2 stopňu.

0: трансформацію ве вужице зі умєством, а культуру підпіруваш, то є ціль культурного біруа Лаузиціяде. А один проєкт там носить титул «Віціо», ако ю вап'ю, ініціаторку мам нинто пші телефоні, то є Анна Цахаріасоць. Добре жін, Анна!
1: Jo, dobrý žen. Ja som sobu iniciatorka, jo.
0: Ok, kronime sobu iniciatorka. Anna, na koncu týždňa doživiame písané programy, také živadlový projekt s toštým titulom Vecio ako ju vabiu. Ga mogu ľužie, co doživíš a viele serského búža pötla?
1: Jo, also, da čišim s 4. a 5. júliu se vedme jo to šukne a nebeve v Grotku, pön v Drjoku a pön ježelu v Barščču, to groni kúšte žen, niži hünži. A tam dajo se vie teke ramikové program, ale na javišču se zachopio sega pešich, až to sega sedemich. A tam sú rozdielne serske vece pötla, napríklad ten serský rapper's joy, a wenn ma jadnu kooperaciu z tej band Kula Bula, ako se wie teke šukne znaju, ja se myslím.
0: Jo.
1: A to je teke vitu ziel toga projekta rozdzielne umielce nekak gromadu přinjasť, ako hovace z náš nebe gromaže živali. To je ta jadna vec, pen, to je teke redne, ten Hršebuský kneipenkor, ten zbiva teke neco serskego, rec rovnož to zu nekak, no jo, Nimce, nasz tek serskimi körjenjami, ale wenn je su neco noigo serskiego teke nauknuli, a budu teke neco serskiego spiwasz, roż mężoż teke sobie sobu spiwasz. A pen dajo Kati Sprigode a taki DJ duo Mystika jima se groni, a wenn je su taki teaching dostadi, wird Jakob Gruhl, wenn jo teke jaden serb ako jo ako DJ duce a gotu jo tak elektroniske sound vece. Jo, a to bužo teke pičku tak až traditionelne vece, also tak traditionelne reovanje a moderna muzika pšidu gromaže. A ja si myslím, to bužo viegin interesantne. A pönten kulturne Wiedobnostnik Daniel Hefner, wenn ja Teke Pödla, wenn Bujo nam netzo ulitzo wasch w Mödroschischu. A Paul Geiger Teder, ten Musiker, ja Teke Pödla, ako gra jo neue Tefidle, neka, knitka. Also tam so Teke Serske Witze, Pschätze Pödla. Ja, a hoatze se wehe Teke Serske Theme, se tam thematisiru jo, also to, že v Vůžice, v Lůžo a v Bajko a v Mentalito. To, to je ten cít v tom léše, nicka. Ale hovace, to je nekaký nojo mark a potom redne kulturné program, žež věgin věle rozdílných Lůžov je pedla. A ten program se přece zachopil zega píšich, až do zega sedmich. Pen dajo do toho ten mark se už vrcenil zega dvejů, kůžde žen. A tam dajú sa vie Jezu a Píša a jaden vúžiský escape room a skokajnský grot a šminkovanie za Žiši a hrši viele vecov. A tam ústupio také, also v tom rámikovom programie, tá serská Žišeca rejovajnská kúbka vod Beret Šidlo vod Dolnoserskej kultúrnej akadémii.
0: To je krádu viele serského, musím groniš. A vy što to iniciirovali nic, až na tie lauzici jaže gronim raz tak, také bužo serský program. Dlacogo láže vám to na učobie?
1: No ja, moja přiješeka, ako jo ta gvona iniciatorka Klaudia Andiel se groni, vena jo tu ideu za ten projekt mela a mestej se znaue a vena jo vežu a gaž taký veliký kulturný projekt v Vůžice, gotu jož pente trebaš to serske, te serske teme a tu serske rec a te serske lúže. A pen vena jo mi přašava, lec ja mogu tam nekak pedla bíš a pomagáš a jo, pön müssen wir zachopili terserske luge namakasch ako mer gut ham sobu getorsch
0: ja patak im nint und da könnt ihr tüjenierte usletki chichigos dwatego a petigo julia grodku, drjoku a barščů.
1: Jo.
0: Žona makaju ľudia více informácií.
1: Jo, se vieda jo internetový blog, to jo lausociade.de, ale my máme také viegin jedný Instagram-account, veď my jo viec jo ako ju wapjom, also na nemsky meine Sache ist, wie ich sie fange. A tam môžeš o také južo raz te ľudia vížiš, ako tam sobu gotujú. Te majú tam všetci taký malý predstajenský post a können wir schon schon rasse informieren, so dann schiebt noch hüschi buja nichts ja noch das erste alle Teckelschiete. Druge Kulturen interessante Wetzen.
0: Toten je dialip schepast, groni Anna Zachariasolz, nint und da könntest du tüschen ja buja veramiku lausitziade Projekt meja Wetzio akoju wapjom. Učobne žik a viele uspicha a viasela žitzen vam dali.
1: Učobne žik.

LGBTQ, lesbiske, schwulne, bisexuelle, trans, queer, tojo svovo, akronym, za community, ako de stoja štentežen v srežišču našeje muziki teženja. Rono žinca se zahopio Pride Month, vetom mjasecu pokazuju na cevem sveše na seksuelnu a rodnu vjelerakosć, a tako mame sebe teke v sarskem sveše. To pak njegroni, až queerne luži žinca žednu diskriminaciju, věci nedoživiju ve 66 krajach je homosexualnost dále ilegálna. V dogromady 12 krajach groze pokuta ze smeršu za homosexualnost. V rusojské je od leta 2023 LGBTQ gibanie ako extremism zastopňované, potakom ako terorizm. Togodla Neopride month jano svěžen, ale až do žincašného teke vej za pšawa tej community. Akronym LGBTQ se zachopio ze lesbijski, a togodla wytworujemy nasz pride tużyn ze songom With the Girl in Red, norwegska spiwalka jo ikona żyncośnej lesbijskiej muzykowej sceny.

0: če zavest, če sobu dostali mejach my posledný tydžen a o sebe netko kunc tydženia jara vysoké temperatúry, to se so ledma hýbač mô. Ale što činia pri takých temperatúrach potom športovce? Marta Mjörčinkec je lohko atlétka, to ríka poprom je veľa vonka pri tréningu, ale što činia oni, když je vonka cíceči alebo samo peča cíceči stopňu?
1: Hej, du gehst so nicht da geschwätze Mistostwa niemand und Training, nege bonas saskus luchschi wodwe, hanasche Trainere damte jara na to Julia somo, Pschera wedi, Chupwatcher mit dem Swunschku net trainuemo, da du sanas Training backschätze gus Pschesune, dosade, so bucho mo bonkus bulle, Vetscher Trainoali de Schneo jetzt da Kortzer, aber Training so wodprei habon, jens na noch samt dem und Schotchini sei rano, aber bolsche Vetscher du gehst, da bonschi deki Temperatur auch die sanoskire. Stroče škodži.
0: Ale tež druze, modostní sú si pomáč videli, zo nie je šo tak napínace, po učbie slyšiče potom, što sú oni nám prajli.

Žádáme, na nebi tu nebečicach, to trošku strašne upada, ale my tu všetci palce tvočíme a so Sviatomu Petri modlíme za to, ju nekak všetko ponče. Štúš je tu tež namiestne, to vidí a štúš je v usovaniu z Čehova dotal, je o tom tež hižo na spočiatku slyšal. My si sme ako zadkula přemyslili, zo je každá stácia lieca v meste Mire tež jedna malka motoparty. Ve Voklecach na prvnej stácii by moto trikoje. A zajšvý týždeň potom v Ralbicach svedčach my malku party 90 let. Dženca tu nebečícach je moto Mudro Červená Biela, potekím naše serbské barbe. A když tu takhle do ľudí ládam, potom, hoj, totiž ľudí kutne bieru, to je to mudrých trikov, červené kolo a biele nohajce, to je takhle tu klasika z jamyslu, ale tiež také hawajketky tu sú v našich serbských barbách a pošitkone, hej, drasta so hoj, potom Miri, takže pat jara cool, za niekotre menšiny, potom dále slyšíte, što je zmysl tu tej celé vecky tež, mimo toho, za to vieso cool upada, ale tam je tež jeden vist, hej, odmys, za tým a vesky, môža tež nešto dobyť, ale potom božišo k tomu jace.

Zat Kula. Prin je kopalske mústvo Sokova Ralbice Hoki je dobyło okresny pokal 2026. Cyk šeftrenaria Kristofa Gloksina přesadzi so sobotu přečivo okresnemu mištre z Našec Dobruše z C2 po podlešeniu. Zajšwych 15 letach su Ralbičanscy Sokoljo 4 razy finalnu pokalnu ru dobyli, prinikoč pak doma Delanach v svojskim stadionie. 580 přiladovarjo je rie sobotu večer z Čehovavo. We Užijskej jezorinje je od dźensnišeho system kanalu dospołnje wotewrjeny. Z tym je 5 jezorow ze sobu zwiazane, o tym informuje zanirowa bywszych brunicowych jamów LMBV. Tak móža hobijowi čomarjo po niekak 5000 hektarach wodžizny jezdžič a turistča so wozyč dač. Dwaj kanály byšte hižo wotewrjeny, ci su dźensa k tomu přišli. To su Ilze kanal mies Sedličanským a Rheinským jezorom, a Žarnovský kanál od Lenianského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrjevský kanál k Barcovskému jezori. Od štvrtka do soboty sú budešinje mladí hudžbníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom byli. Niedže 70 hudžbníkov bydleše v hustných svojbách Horní Užice a zromadne s budeským mladínským dujarským orchestrom tvorby zvučovaše. Po próbach podachu so na zromadne exkurzie, po bytachu napríklad Serbský dom a zeznachu domovinu a piatk večer miachu zromadne zakončace koncert Nemsko-serbským ľudovým divadle Budešin. Miesto Budešin má od piatka pojezdčovú Češku. 10 bronzových figurov na všelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne šprevinného miesta. Tura s mienom Češka po budeských pojezdčach venuje sa so miestrujím Hobre Šprevnike, Ľudkám, Rúbežnike, Karaseke a Připodnice. Češka je niečo 2,5 kilometra dlhá, přichodže sú tiež ešte mobilné postavy předvídžané, kýž maja zajímcov tiež do mieščanských obchodov a víč. Zatkula. Neuse, zeuse. Každú pondelok.

0: Počas našeje dženstnišie cečie stácie tu v Nebelčicách je docpiete, je po takým hižo zase podžej väčších. Hižo dlie, ač 3 hodiny, so tu volejbúl raje, náš turnier so po takým dále a bole do horc je fáze poda. Nedom zorniče tu na každý pát update, so byste mezostav zornili. Zabierame pak so tež s druhými témami, štož vostanie je super hudžba. Ilza, kak ta punže dále, netko druhé hodince.
1: Vítače, tež sa druhú hodinu mám viace elektronické hudžby přijatované, kýž vás náčijomne motivuje. Tak môžete sa na The Kids Aren't Alright od band The Offspring veseliť.

Potom zase sme rúne naše neuse slyšeli a hučbu dženca. Sme netko tu, o Jezus, v kaonej fáze, po takým štvorčfinále sa tu netko raje. A tu raja rúne tibi a přečelio přečivo mladým špuntám. Ja si myslu, to z tej dve jara silnej mústvie. A rúne sme tiež tu fôrčnili našeho džencnišieho mota, kýž je mudro červeno bývy. A netko je tak daleko, zo chceme vám šeradžiť moto za přichodnú stáciu po takým za příští koniecach. Sviatočný moto reveal to netko po takým je a moto bude Shores of Rinkoli po takým šitko s glicerom, s parličkami, mojdla tiež vaša hoduna lameta. Šo to so příští týdžen dere hodí? To je na každý pád téma, ký príkladá so aktívne vôjčky, kytro vúcuchnovač s ja myslu, čím lepie je, zo bude, kajž v zajšvých letách tiež ježo, ešte trošku party sedač v koniecach. Potom po takým čo punželu co tam vidíme s všetkým štož so frinkoli a zboli, to je prvný deň prúzninu, potom nekým volejbol a party s glicerom, što chceš jac. Nedom sa potom zase tu přizavujú z nebečíc s updateom k našemu dženstnišemu turnieri.

To běše konc tydženska drama v Ralbicach a na koncu s dobrym koncom zoje ralbičanské prenemústvo C2 pokalne finale přečivo dobruši dobylo, tožže najpozdžišo našich neusach predrunie svyšeli, ale kak napjata rábie, naše co dobruša su konc prenieho počasa vrota cilili, ač do 90. menšiny potom vosta 0-2 z vida Ralbičano. Sudnik pak nedom 10 přidatných menšinov pokaza, dokež je so rá přes faule do dôsče čanova, tak praješe. A v 100. menšine, opravdže poslednej menšine, dostachu Ralbičenio potom jednatku a Dirk Šouta ju přetvorí. Podlešeniu při viacehač cice či stopniach potom Ralbičenio hišče raz v otvertnichu, dvoje rota prasnichu, tola znova poslednej 120. menšine samo naše co dobruša trechichu. Ale potom běže konc, nimo a pokal vosta potekým doma v Redelanach. C2 dobrych usokoljo, nezapomnita ráto běna kuždy pad. A hegně samo jeden z fénov pobyl druhým počasu cirkvi svěčku stajíč, co bychu serbsce kopario dobili. Hač do trechy abo nic, šojene, sokoljo, maja keluch, viace ve vitrinách a svěčachu hač do nedělného rania dobyče okresného pokala. Potekým na kuždy pad tež z našej strony útrobnú gratuláciu.

Wunje sme vo pokalnom finálu Ralbicach slyšeli, ktorýmž sú so Ralbičenio z C2 po podlešeniu přesadžili. Čenca večer, direktne po našim volejbulovom turnieri tu Nebečicach, so tiež zaso kopajnca raje, to pak na trošku vyšším nivou je. Naše nemecké národné mústvo nastupí mienujúce na pojednačích 16-kovom finálu svetových mištarstvo přečivo Paraguaje. A čunieš sú Nemcce poslednú rú skupinskej fáze přečivo Ekvadorie z 1-2 přirali, sú dženca večer jasný favorit za dobyče. Jednorá pak tuta rá na žaden pat nebude. Je to šako tiež prinia rá za naše mústvo KO fáze, to ríka jeli přiraja, je sun vo svetovom mištarstve pasé a môža so z Ameriky na dompuč podač. Ale kaž prajene rýze od individuálnej kvality sem by dženca dobiavo za dobyče dosahač, šo druhé by přesvapiace bylo, to dobíš správne riec. Přichodnom kole to potom žno zaso hinak upada, tam čaká pravdepodobne z francúzske jeden z vulkých favoritov na titul. Ale krok po kroku my najprv raz hľadáme, kakra potom do domu winže. Kaž prajene s dybkom na pojednačích je zákop v Gillette Stadiumie v mieste Boston. I'm

0: Zadkula. Schrapjens.
1: Tutun koncentrina svieči sobie nuj vesce viesne sviedžin. Piatko očakuje vás Baskeflüster s DJom Davidom a Fáze 2. Sobotu je klub Olympiada a kostým je vinovatostný. V serbských bazicách svieči sobot 24. do 26. júlia viesne sviedžin. Mestruje môžete sa na rie z Melodia diskotéku, koborský tunier abo kovia tekanc veselíč. Event vôduje sa v viesnom klube Debrička. Radvorská Modžina přeprošuje celé vútrobné na barové festival. 8. augusta potekím jednu sobotu. Startuje sa viečo 9 a zastup vúčiní 7 euro. Môžete sa na znáte Technobunker, na Hangover Crew a ďalšie DJ veselíč. Naša příchodná stácia Beach Tour je po znatém vášnu punželu 6. júlia a to v Koniecach.
0: Zadkula.

Hi, ja ste jo tu runie pod našim paviljonkom. Tu sa netko bohužel trošku dejštuje, to je ešte šitko ramiku, ale hej, chceme sa nadieť, so ešte tu vedro nekak po hodine, hač ke konci našeho turnira a našeho úsovania tu přeďarží, ale štvrťfinále tu nie so runie vúrau, so dorau, a když ja tu na úsiedky ladám, potom sú so tibi a přečelio přečuo modem špuntam ze 16 7 přesadžili mústvo nie v snadnej rieze 12 jednače přečivo miešaným plincam. Serbská raketa je so aj jara solidne přesadžila 17 5 přečivo bivo bič. To rieka serbská raketa tu zaujesť, že vulký favorit

0: Sportek im Nebečicach. A tu so vyzo tež rade sveči, napši kvacu sreč junija osvečili tu vjesne svečen. A to je so mestrujem vodmiva tak mienovana Party Inkluzie. Ižo štvorte raz je Modžinský klub to organizoval. A kak da ste tu Nebečicach na tuto ideju přišli? Kak môžeme si takú party predstaviť? A kak je so to vujivo, so taká party tu nastane?
1: Hej, my sme tu situáciu mali, že sme pytli za piatak veľa ľudí nesú do cva šišli nám. Ha, máme však starší, ktorý švetom vo vku džuje a po oncu den nám prají nebohto jedna idea bola. Ha, stojá to tak nastal som prají hej, čo odla nic. Ha, po oncu sme to einfach započali, my sme sa smyčku sami započali, ha, desu po oncu druze domy, desu vúbša prosili, ha, nik máme miestem tiež ľudí, ktorý tak prají nebohla venom dume, ale tiež privátne tak prají jen handicap maja, ha, rade tu svičiši nuk nám.
0: Jak může si jen tu organizaciu snadno tež představit, či je to jednore, je to každá normálna party, abo době na vyste věce potom dživač, jak se vy to činili?
1: Vážně je, že je lada za všetko bariérefraje, jak jsem tak řekl.
0: Je bariérefraje, hej.
1: Hej. Máme za mojím půjčmama, tak se možná ty rolátory bez problému tak prajene na našu vůku tu hore. Ha, hevák, co to vůstu posušet taky problém. Ale to sport des Jahres war tag, so man mal ich wusste, bist du Wujiwans.
0: Ja, cool, kein Spreiner, ich schaue dir raus, ich habe dir nicht gerade organisiert. Du rika so, was war positiv, ne? Hast du dich letztes Jahr so spokojomst?
1: Ja, spokojom, also letztes Jahr so gebraucht dich. Zille will du, dass du boli, das ist Weski, das ist Damm auch Susa nicht so, hat dein Wokraut der Putnoja, so da Inklusia dich, Zille, Jiwa tak preine Moja, du boch, also muss man Jahres bokojom, hat der Luji mehr die Decke Wessler, also durch der du so bonto netra, ja mal primol dek, ach hoji nu prenatscha Party lust, halle desu du hab bonto da zack los.
0: Das sind nur um du, klasse. Der war schwerstens wie den Potek im Nitko, no sa letza nimo, alle dauer hische dalsche nikeke Werschke, aber Evente, kisch Derby, respektive Netze, Nebečanska Mojina organisovač. A na kotrož môže sa znáno tiež šice serbsce morosni veseliť, je tam niečo plánované hišťa, alebo je za vás netko tiež ze stáciu Pičtúre potom to leto tak reci, že dočasne zakončené, že to ješ vôjotovanie eventu nastúpa?
1: Nieko máme lišom přestoka a potom si ja musú, že budeme mô germušku svičiť, alebo jenom malko Halloween party change, a to sa vieso veselíme, když tiež serbske morosne k nám šindu.
0: Super, da veľa úspech abšitým a vieso tiež veľa veselá. Ďakujú.

0: moja, prosím nás, poječ.
1: Pane môj, Jezus Kristus.
0: Navíc, amen. Prosím nás, poječ, bíše k horám, před siominitami.
1: A šo?
0: Sem zábo, punželu zadku, poskač.

0: So, ja som stal pod paviljonom, hač do runie šako sa tu netko dešuje, nič pšerva, miuoli, serpraj, tože šo pšijomne, a tvoje tu runie ište dále raje, tie finále so šako tu raje mestem. Peter Kluč, to je mústvo vokova Benedikta Šote, Ema Šustrec, Jan Zarenk, Samuel Paška a Janek. Oni nás pšivo vzky raket, Freddy Jack, jedno mústvo z Vrátito, Markus Ričel, Magdalena Pilcec, Čilian Cíš a Tady Krečma, stia tu na Rejnišču za serbskú raketu. A prenia sáčba je so runie pozdáču ižo zakončiva. Úsledk mi nie je cíšte jasné súdnik vie, kaj ho stalo? Zákský mišto dobu. Kauzoko, ja neviem, serbská raketa to je. Na kvíždy pát potek im 1-0 za serbskú raketu. Oni sú už ako posledný týždeň tiež v Ralvicách hižo dobili. Kaž pravne jenžeské umenenia to rune so dešťuje a my rajme na Travniku, potek im musíme dobiť trošku catchbuač, zo sa tu nikto neobsunie, ale když ja to takhle vidžu od nivoa sem, to sú šitko, hoj. Malé profie tu nivo, kaž je to zvláštne hižo v posledných letách na našej beach tour je chytro vysoký, na kvíždy pát potom na nepožičo finálu a to sa rune tiež tu na Rajnišču pokaza. Bůl tu přeco zase do ryky padne, ale tam ľudí při rece, to sú to ižo netko naučené, tam přeco spíšne reaguje. A čo nieš nie? Som unikaj som to rek, so tu bůl nie namakal, potek im treba menúle. Když hľadám netko nastav, tu je sáčbe z tej C4 za mústvo Peter Kluč, potek im keď pravne chytro urunané, je tiež ižo chytro čma. A takzo sa tu svieta svieči, ale to je opravdu top svieca. Takzo môža tu šice ešte ráč, vieso od jednoho boka jednoho svieca, to je potom taký problém, či pristajem u druhé, ale to tomu slúša, nie tak jednoho podľa nás na Bičtúrie, tiež jednu stáciu dobyč. To hunie by nárok Benedikta Šote dosáka, potek im 4-4, činíme ešte jeden spiel a potom sa ešte raz přizivujú.
1: Anything.

0: Vročo tu live k finálu. Nebel čicach, chceče stáci naše zadkula byť štore 2026. Ládam na tafličku. Dževeč, dževeč. Hoj, to moje uprajenie od Pedrune v opodstatní. Jara vú na nara. Přistajne Benedikt Šota. Vú, jara vysoko bojce stav. Sak tu nie najvyšší, tak som môža tu opravdu šice. Hoj, přečanš, to so opravdu tu jara sypa tak vec, opravdu jara vôtre bule, vôtre nadbieji. Wieso nicht gerade dich trusch gut tschäscher, dich hätte da gemockre, du bist wopproje so konzentruat, spottom dich so switzo, wo die jedne ist dran, jenoisch, dass du wopproje tschäschke umenina, aber tschäsche umenina hat so to rajaki a rajario naučeni, jessac, jessac, serbska raketa z nadbeom, Magdalena Pilzec, z nadaukom, odajče, bohužel on, popanč, ne, der tam nečina sobu zade pschirice, bull z noa rice, zase krótka přestávka, ale môže ďalej ísť. Janek s nadávkom. Přijúzate od Kiliana Cyža, přístajene. Kilian Cyž s nadbierom. Bloka Benedikt Čota, silný blok, 12 Jessač. Připodla hižo raz Vulky Jack na nebečanskú možinu ište raz za uhotovanie dženca kulinárisce a organizatorisce top. Tež vonio obora je so tu o sviecu postarava. Všetko super. Aj aplauz za to. Benedikt Čota, nadbie, bohužel, one. 12 jednač, a čo 15, so netko raje, jeli, serbská raketa, kontraž unie jednač, 12 zastatkuje. So tu přesadži potom, sú oni tiež dobyče RCČ stácie, potom sa sú poslední týdžen ničo dobili, ale ja si myslím, Petr Kluč má niečo přečivo tomu. Nadauk, serbské rakete, vysoko vesnú, převysoko snáno, bohužel, Zadovon, Dybk za Pytorkluč, cínače jednače. Benedikt Šota s nadavkom. Přijúzate od... A na silné nadpie Markus Aričla, to ja znaju. Ja doby tu připodla trošku na medzelku ládač. Šira ja vio mi bohužel nie s menom znači. Markus Aričla, netko s nadavkom 12 cínače. Přijúzate od Benedikta Šota, přistajene. Emma Schustretz z nadbierom, ale přijúzate Kilian Cyž z nadbierom one. To reka netko sáčbové bůl za Petr Kluč. Čišť, čišť je tu na kvíždy pát. Bola za mojí lapašky, jeli ja to tu právě čítam. Nadauk přijúzate, tu je blízko přísaku. Blok, ale dále. Ohaj. So, přistajene a dále, že? Kilian Cyž přijúza, že na nadpie, one. To reka, Petr Kluč je urunau, musto Petr Kluč uruna 1-1 v sáčbách, takže my tu netko do rozsudnie poslednie sáčby. Ja so pak netko tu rožonuju, na Instagramie potom na kúždy pát vidíte, štú je so tu přesadžiu. Útromne Jack ešte raz, naušiť a vidíte potom koniecach.
1: Zadkula.
2: Poľčelovečo.
3: Ach, Kala, što máš tyžen sa očo předjúdžone? Žence, pondžela, to dala vizo jenojš.
4: Zadkula, bitch.